nějaké, tajci nějaké, one to riko. Dion la saite hu chetan yolash, sure agerpenash.